0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most pátrali policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Hasiči odpoledne také bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku a bouřky na večer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM. Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací vyběhlo, že účet byl zablokován. Nikdo neví proč. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce, prodávajícího zeleninu v Chersonu, a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari. Hostitelská americká města nedávného šampionátu ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. A také ve středu bude jasno až polojasno, občas bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.

Mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Všechny stanice naměřily nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce v Plzni Bolevci, tam bylo odpoledne 41,5 stupně. Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V Domašově Ruce a Říčkách na Brněnsku dočasně netekla z kohoutku voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Do smíšené 4 hry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. A také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle k večeru bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ke 40.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most pátrali policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Hasiči odpoledne také bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku a bouřky na večer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM. Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací vyběhlo, že účet byl zablokován. Nikdo neví proč. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari. Hostitelská americká města nedávného šampionátu ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. A také ve středu bude jasno až polojasno, občas bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Všechny stanice naměřily nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce v Plzni Bolevci, tam bylo odpoledne 41,5 stupně. Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V Domašově Ruce a Říčkách na Brněnsku dočasně netekla z kohoutku voda. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba. V katedrále svatého Patrika v Dublinu se konal pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který ve věku 56 let zemřel minulou středu při dopravní nehodě. Do smíšené 4 hry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siňakové přihlásil také český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. A také ve středu bude jasno až polojasno, ojediněle k večeru bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ke 40.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

ještě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most pátrali policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Hasiči odpoledne také bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku a bouřky na večer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM. Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací vyběhlo, že účet byl zablokován. Nikdo neví proč. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari. Hostitelská americká města nedávného šampionátu ve fotbale si stěžují, že jim Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. A také ve středu bude jasno až polojasno, občas bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
9: Že nic neřešíš.
8: Přesně.
9: Proto jsme vybrali Auto ESA.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na jezeře Most pátrali policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Prohledávají břehy jezera a okolí. Velitel hasičů snížil u požáru v Křečovicích poplachový stupeň na druhý ze čtyř možných. Hasiči odpoledne také bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku a bouřky na večer v Libereckém kraji vyvracely stromy. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Většina zaměstnanců se kvůli ní cítí vyčerpána. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM. Někteří uživatelé WhatsAppu v tomto týdnu zažili nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo konverzací vyběhlo, že účet byl zablokován. Nikdo neví proč. Ukrajinský prezident Zelenský zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto safari. Hostitelská americká města nedávného šampionátu ve fotbale si stěžují, že Mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. A také ve středu bude jasno až polojasno, občas bouřky, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.

0: Je 8 hodin, dámy a pánové. Kateřina Marie Tichá zavítá do první hodinky ranního bontonu, stejně tak jako Karel Zich. A nebo skupina Opus. Holky, běžte dál. Těšte se, nejenom na tyhle písně.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Na teploměru 23 stupňů a na obloze polojasno. Taková je situace právě teď v hlavním městě. Přes den bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkou. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, dokonce i na horách věc nevídaná kolem 30. Dýchat se nám bude dobře, rozptylové podmínky budou dobré.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak, nebudeme se dále rozptylovat, pojďme k věci. Buongiorno, dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné ráno. Já a vy, to je rovnice, za kterou díky. Děkuji hned v začátku vysílání vaší oblíbené stanice. Za chvíli probereme slavnou fotku Marilyn Monroe, mrkneme se taky na měsíc, no a především budu hrát songy, které máte rádi, například Pokáče a nebo Kim Wilde, se kterou startují první hodinku ranního bontonu. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Life is Life, skupina Opus, rakouská skupina Opus, 8 hodin 12 minut, jste svědky vysílání ranního Bontonu, právě tam, tedy na rádiu Bonton. Co by stálo za připomínku, když se řekne 5. srpen, což je dnešní datum? Tak tedy startujeme v roce 1884, v New Yorku byl tehdy položen základní kámen ke stavbě sochy svobody. Kouzelník na nedělním obědě z filmu Pelíšky Boris Hübner se narodil právě 5.8. před 85 lety. Otec herečky Wandy Hübnerové byl skvělý mim a autor citátu: tanec je hudba těla, pantomima je slovo těla. Držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor, rodačka z Jičína Jana Plotková, má dneska 45. narozeniny, tak tedy všecko nejlepší. Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo, řekl po výstupu na měsíc astronaut Neil Armstrong. První člověk na povrchu měsíce by se dnes dožil 96 let. No a dnes je to 64 let, co byla Marilyn Monroe nalezena bez známek života ve svém domě. Existuje spousta teorií tvrdících, že nešlo o předávkování léky, ale o úkladnou vraždu spojenou s tehdy vysokými americkými politickými kruhy. Po své smrti v 36 letech se Marilyn stala sexy symbolem a byla zvolena za nejvíce sexy herečku všech dob. No a jen tak mimo jiné, její fotka s vlající bílou sukní je jedna z nejpopulárnějších, známe ji všichni. No a tyhle ty samotné bílé šaty, které na ní má na sobě Marilyn, se vydražily za astronomických 4,5 milionů dolarů, což je bratru nějakých 80 milionů korun. No, nevímte to.
1: Hezké ráno s rádiem Bonton.
0: No a pokračujeme hudebně. Olympik a Želva na Bontonu.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 8 hodin 21 minut, ten čas kvapí úplně neskutečně. No, přátelé, v Praze se nám lehce zatahuje, mají být nějaké přeháňky, ale také mají být vysoké teploty, takže klidně myslím, že by mohlo sprchnout a trošku to zavlažit, protože vody je málo, na takovém orlíku je minus 10 metrů vody, nejezdí tam ani parníky. No, trošku jsem odbočil, každopádně pojďme k tomu, co teď by mělo následovat, a to je oslava jmenin. Svátek má Kristián, tohleto jméno je řecké, znamená křesťan, Kristu zasvěcený. Ano, počeštělé jméno zní Křišťan. Kristiánů máme 3 500 u nás, křišťanů jenom 8. Ano, k jeho známým nositelům patří malíř Kodet anebo filmový Kristián v podání Oldřicha Nového.
1: Zavřete oči, ven, neříkejte nic. Zavřete oči, odchází.
0: Dámy se určitě zasněly. No a i naše miláčkové zvířecí mají své svátky. Tak, které Číča Žofinka, to je krásný, Žofinka a Hafan Alex, ti mají nárok na oslavu, na podrbání za ouškem na bříšku, kapsička, kostička, dobrůtečka, takže tohle by mělo následovat. Oslava. Samozřejmě, proč ne? Posílám oslavencům a nejenom jim další muziku. Za chvíli třeba Věra Špinarová, Raketou až na Mars.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Nežději, už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Captain Crew, Died in Your Arms. Píseň o lásce, všechny písně téměř jsou o lásce, byly jich napsány miliardy a o lásce budeme mluvit hned po zprávách s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, zásah hasičů na skládce u Čížkovic na Litoměřicku pokračuje. Plamenné hoření zastavili. Požární stupeň se přes noc snížil ze třetího na druhý, přestože zasahuje 14 jednotek. U události je nadále vyšší počet hasičů a techniky kvůli kyvadlové dopravě vody k místu zásahu. Přes den se bude jejich počet snižovat. Rekordní pařáky napříč celou Evropou mění nákupní chování. Jak píše web TNCZ, v Česku raketově stoupl prodej parfémů, hlavně těch pánských. Jak řekl webu šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, o zhruba 15% rostou prodeje vůní a toaletních vod, zatímco prodeje opalovacích krémů nijak nerostou. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. A dnes bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přehánkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne a večer se zatáhne na většině území a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 40.

Tak tohle to byla Kateřina Marie Tichá a píseň o lásce, Plamen, na rádiu Bonton. No jak jsme říkali, o lásce bylo napsáno miliardy písní, básní a vůbec, proč potřebujeme lásku? No, láska je základní lidská potřeba, přátelé, která nám dává pocit bezpečí, sounáležitosti a taky duševní pohody. Pomáhá nám přežít, snižuje stres, co si budeme říkat, posiluje zdraví a dává našemu životu hlubší smysl. No, proč tomu tak je? No tak lidé jsou společenští tvorové, pároví, dokonce se říká, od narození potřebujeme blízkého člověka, láska snižuje strach, úzkost, stres, dává nám sílu zvládat těžké chvíle, no a obětí a blízkost uvolňují hormony štěstí. No a jaké máme druhy lásky? To je zajímavé. Ha, Eros, romantická a vášnivá přitažlivost. Storge, hluboká rodinná láska a přátelství. No a třetí typ lásky je agapé, což je nesobecká a laskavá péče o druhé. No a co si budeme říkat? Díky lásce víme, že na nás záleží. Dává nám důvod ráno vstát. No a pojďme na muziku, jsou tady Boyzone, Words, už to frčí, do konce hodiny stihneme určitě třeba letní píseň s Helenou Vondráčkovou, bude to také Robbie Williams a Karel Zich, který stále tvrdí, že není všechno paráda. Na Bontonu.

0: 8.59 OMD. Starej se kamaráde, s kým si porozumí. A tohle už je samozřejmě zlatý slavík Karel Gott. Nestarej se kamaráde, tuhle tu píseň vám pustím už za pár minut. Dáme si taky Marka Ztraceného, který plánuje obrovský koncert na Letenské pláni. No a taky zahraju klasiku Dream On od Nazaretu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, počasí je jasno až polojasno s teplotami 32 až 37 stupňů. Jak to bude vypadat zítra? Pojďme se na to podívat. Tak tedy, čtvrteční počasí by mělo být následující. Trošku se nám zmírní teploty a na Moravě a v Leslesu bude stále horko, nicméně zítra nejvyšší teploty mezi 27 až 32 stupních. Bude oblačno, zataženo, přehánky, bouřky, mnohde i silné. Tak já si myslím, že ta příroda potřebuje schladit. Proč ne?
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: No, buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno, je tady druhá hodinka ranního bontonu. Počasí ještě stejně dáme pod meteorologický mikroskop Dagmar Honcové v rubričce Žít podle počasí. Já vám nabídnu příběh ztraceného losu s výhrou 24 milionů. Jak to dopadlo, na to si počkejte. No a z muziky ještě třeba Gazebo anebo Petr Novák, který bude chodit po špičkách.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Pamatujete si na tuhletu věc? V osmdesátkách obrovský hit na diskotékách u nás, ale i ve světě. Gazebo, I Like Chopin, 9 hodin 10 minut, ranní bonton s Milanem Fialou, který vám přeje krásné dopoledne. Neuvěřitelné, stává se někdy skutkem. Los vyhrávající 1 000 000 euro, což je přes 24 milionů korun, který jeho majitelka nedopatřením vyhodila do smetí, našli popeláři a majitelce vrátili. Stalo se v Itálii. Žena z města Bitonto si chtěla ověřit, jestli její los vyhrál, ale automat jí oznámil, že výhru nelze vyplatit. Ona si tedy myslela, že nevyhrála, přišla domů, ale někdo z rodiny řekl, že její číslo

čísla byla vylosována. Nešťastnice okamžitě běžela zpět do obchodu, tam zjistila, že los už ale skončil v odpadcích a ty odvezli popeláři. No, ti ovšem po několika hodinách našli los neporušený. No a jak se říká, za hloupost se platí. Výherkyně tak musí uhradit veškeré náklady spojené s pátráním po vyhozeném losu. No, přátelé, za 24 milionů bych taky docela hradil a ještě by něco zůstalo. Tak, život píše romány, pojďme na muziku, je tady Žlutý pes a Nezávislá na Bontonu.

0: Skupina Nazareth, Dream On. 9 hodin 18 minut, ranní bonton pokračuje s pravidelnou rubrikou o počasí, no a po ní třeba Belinda Carlisle a nebo skupina Jelen za podpory Hradištěnu a píseň Miluju tě.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
0: Tak a pojďme se podívat na to počasí. Halo, halo, Dagmar, jste tam?
2: Dobré ráno. Také středa bude kombinací extrémně vysokých teplot a silných bouřek. Že vás bolí hlava už nyní? Já se vůbec nedivím. Začínáme teplotami. Ty nejvyšší naměříme na jižní Moravě. Právě tam se rtuť teploměru vyšplhá až ke 40 stupňům Celsia. V Čechách to bude v maximech 32 až 37 stupňů. Tam, kam se ale trefí bouřka, se velmi příjemně ochladí během několika málo desítek minut. Bouřky očekáváme v odpoledních hodinách, zejména v Čechách, a opět budou doprovázené i nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky a pozor na nárazy větru, ty budou způsobovat největší škody. Očekáváme, že se nárazy větru zastaví až na 80 km v hodině. Bouřky začnou pomalinku slábnout až ve večerních hodinách.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Později už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma. A Jelen tím pádem taky. Ahoj, zdraví vás Jindra Polák.
2: Za

0: Jelen a Hradišťan, píseň Miluju tě na rádiu Bonton. Přátelé, dámy a pánové, 9:29 abych byl přesný, je tady mezi námi, za chvíli další muzika, bude tu Ilona Čáková a taky Murray Head. Vydáme se taky za nějakou zajímavostí, ale teď se pojďme podívat na současnou situaci s Kačenkou.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červenci zrychlil na 1,7%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně ceny podle odhadu statistiků stouply o 0,6%. Losangeleská policie v neděli zatkla muže podezřelého z monitorování bezpečnostních opatření v golfovém klubu před příjezdem šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Píše to agentura AP. Hvězdný španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Nehraje od poloviny dubna. A bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přehánkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne a večer se zatáhne na většině území a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.

0: Na vlnách Rádia Bonton. Skupina Turbo, přátelé, vznikla už v roce 1981 na troskách plzeňské skupiny Boomerang, která předtím doprovázela zpěvačku Petru Janu. Můžeme ji vidět i ve známém filmu, kde si Petra zahrála právě s touhletou kapelou Boomerang. No, Richard Kibic byl zakládajícím členem a mimo jiné, to možná nevíte, zakládajícím členem číslo 2 byl tehdy Jiří Vondráček. Jirka Vondráček je tatínek známé zpěvačky a herečky Lucky Vondráčkové, no a také neteře vlastně Heleny Vondráčkové. To jsou takové zajímavosti. Turbo samozřejmě pokračuje dál, už od toho roku 81 byla tam krátká přestávka, ale pokud máte rádi tuhletu kapelu, tak teď v sobotu ji můžete vidět na festivalu Rock in 26 v Lokti. Tam je krásný amfiteátr, takže tam si to určitě užijete. Počasí má být super, takže k tomu ta muzika, no, fantazie. Pokračujeme. Za chvíli Karel Gott, Beyoncé anebo Ilona Čáková na Bontonu.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: zavřete oči, odcházím. Tímto citátem ze známého filmu Kristián se s vámi loučím. Ano, dneska má svátek Kristián, mimo jiné Milan Fiala se na vás těší zítra v 8 hodin ráno. Teď, když se podívám ven z toho našeho okna, no ono je to spíš výloha, slunce žblunce, přátelé, vypadalo to, že v Praze bude pršet, ale slunce žblunce, a to tak, že velmi, dneska tam má být nějakých 37, mám pocit. Ježiš Maria, ano, tak to už je kolega Dan Kostka, který se zrovna probudil a je tady s námi a už se na vás těší a na písničky, na přání se na vás těší a bude to jízda.
1: Tak všechno jste to řekl za mě, já ti děkuji a měj se krásně.
0: Tak čau, čau.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, zdravím vás a i ode mě přijmete přání opravdu nádherného, horkého dalšího letního dne. Je tady středa 5. srpna, jsou tady také písničková přání, jak už bylo správně řečeno, takže klidně už teď zásobujte náš Facebook a Instagram zprávami, naši SMS bránu zprávami taktéž. Znáte číslo? Znáte, ale raději zopakuju 736 308 888. To je to jediné správné, které vás dovede přímo sem k nám do písniček na přání. Tak doufám, že už máte vybráno. Já teď vybírám z kalendáře jedno zásadní jméno a to je pro dnešek Kristián, který slaví svůj svátek. Pánové, přeju vám za celé Radio Bonton všechno nejlepší. No a teď už váš hudební dárek. Tady je John Paul Young. Radio.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

Tak to byly Krištof a jejich zrcadlení, tohle jsou vaše středečně vyladěné písničky na přání. Tak pojďme na vaše první SMSky, ty už dorazily, tak moc díky za ně. Například píšete: ahoj Bontone, zahrajte mi prosím od Alenky Filipové písničku Favorit, díkes. Napsal nám Sláva, tak Sláves, nemáte vůbec zač. Favorit a Lenka Filipová jsou vaši, tady je máte.

To byly Bad Boys Blue, tohle jsou středeční písničky na vaše přání, tak vy si přejete, já jsem připraven opět hrát a píšete mi dobrý den, Dane, mohu poprosit o písničku Nekonečná od Ivety Bartošové. Moc děkuji, Jarda píše a ptá se, tak Jardo, samozřejmě je to moje milá povinnost vám ji zahrát. Tak teď už je připravená, tady ji máte.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Tak to byly No Name, můžeme odškrtnout, skvěle odhráno, skvěle vybaveno v každém případě. Teď už mám opět čas na vás a vaše další zprávy, které už dorazily. Tak pojďme na ně, píšete například ahoj Dane a všem příznivcům pražské Sparty. To, co včera předvedla naše klubová srdcovka, bylo k nevíře. Chtěl bych touto cestou poděkovat hráčům i fanouškům z Letné za perfektní podívanou a skvělou atmosféru. Můžeš prosím nechat zahrát písničku od Pavla Dobeše Zpátky do Trnek. Vašek a kolektiv AC Sparta Praha. Tak Vašku, zasloužíte si to. Teď už Pavel Dobeš, tady ho máte.

Evropy. My ze slipu vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek.

Na Rádiu Bunton posloucháte středečně vyladěné písničky na vaše přání, tak díky za vaši přízeň. Dnes tedy 5. srpna, tak pro koho dalšího poletí další písnička? No koukám, že například pro všechny, kteří právě teď sedí, jak se říká, za tou kulatou lopatou, protože vy píšete, zahrajte písničku Náklaďák od Petry Černocké. No a posílám ji svému manželovi Kájovi a také ostatním řidičům, aby měli pohodovou cestu a dojeli v pořádku do cíle. Díky, tak tohle píše Marie. Tak Maruško, díky za vaši zprávu. Kájo, vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní řidiče, kteří nás právě teď ladí. No a právě pro vás na Bontonu zpívá Petra Černocká.

Single i s blbým věku, ale hlavně na tom správném rádiu, tedy na vlnách Rádia Bonton, ale také písničky na přání, které pokračují další zprávou. No a v ní píšete: dobrý den, ráda bych nechala zahrát pro naší nejmilejší staniční, která se nám vrátila po dlouhé dovolené a už se nám stýskalo, písničku od Martiny Pártlové. To je furt něco. Pája a Jíťa píšou, tak děvčata, díky za zprávu. No a já zdravím nejmilejší staniční, samozřejmě vítejte zpátky v procesu a k tomu, aby vám to šlo mnohem lépe a lépe jste to snášela, tak vám bude zpívat Martina Pártlová. Takže tady ji máte.

0: past, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, žádné starosti, buďte šťastní a veselí, abyste také nebyli s vámi středečně vyladěné písničky na přání. Budeme dělat další hudební radůstky. Koukám například Táně z Prahy 4, která píše: milý Dane, mám k vám prosbu. Mohli byste zahrát nádhernou píseň Akorát od úžasného Davida Dejla pro všechny jeho fans, Davidano, a také posluchače vašeho rádia pro dobrou náladu. David má tento pátek 7. v 18 hodin na zámku Líšno koncert, na který se moc těším, tak vám moc děkuji a přeji vám krásný středeční den. I my vám, Táňo z Prahy 4, samozřejmě užívejte si krásného letního dne i s další parádní muzikou. Oni se vám právě teď na Bontonu postará David Dale.

Tak zdává mi se právě teď zastavil David Dale, svůj hudební výkon už má ovšem za sebou. My můžeme jít dál a vy píšete ahoj Dane i celé Rádio Bonton. Moc tě prosím o zahrání písničky Loved od britské zpěvačky Kim Wilde. Jen tak pro hezčí den. Díky moc, píše nám Míra. Míro, tak mějte krásnou středu. Teď i z vaší Kim Wilde na Bontonu tady máte.

Kim Wilde, no a také středeční písničky na přání, které jdou pomalinku, ale jistě do svého finále. Vypíšete ahoj Danečku, prosím, zahraj mi písničku od Marušky Rotrové Astry, tedy snad víš, jakou písničku myslíme. Děkuji, napsala Markéta, takže milá Markétko, že by zřejmě prostě letos nikde nebyly kytky? No asi ne, tady je Marie Rotrová.

0: zpěvačka s úžasnou přezdívkou Lady Soul, tak taková je Maria Rotrová, která udělala pomyslnou tečku za středečními písničkami na přání tady u nás na Bontonu. No a dotáhli jsme to přesně k 11. hodině. Po 11. její kolegyně Helena Vondráčková. Také opět a Radeček. A nebo okouzlující Whitney Houston. Muzika je parádní a je připravená pro vás, tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli do party pozvu také Kristiána, právě on dneska slaví svůj svátek. No a my se podíváme na to, cože o něm říkají hvězdy. Teď už s další muzikou Smokey.

0: To byli Starship na Bontonu, já vás zdravím, přeju vám hezké středeční dopoledne. Dnes máme 5. srpna, já bych tady měl také Kristiána, který právě dnes slaví svůj svátek. Tak jsem zjišťoval a zjistil jsem, že je to prý inteligentní a citlivý muž, který umí zapůsobit na ženy, zná prý jejich touhy a dokáže je beze zbytku naplnit, za což je jimi milován a obdivován. Jinak bývá také obdařen mnoha talenty, často se vydává na uměleckou dráhu, ale pozor, při narození ve znamení raka může projevovat tendenci utápět se v sebelítosti. Na to, pánové, dneska zapomeňte a slavte. Tak ještě jednou přeju všechno nejlepší k svátku. Mám tady také dopravní informace, už za několik málo minut jsou tady pro vás, milí řidiči, a pro všechny ostatní také další muzika, například Olivia Newton-John a nebo Slza. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Olivia Newton-John a s ní Electric Light Orchestra na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásnou středu a mám pro vás také dopravní informace. Pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 229. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dodávky do svodidel a kolona se tvoří mezi 231. a půltým až 229. kilometrem. A se zdržením z důvodu hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět v koloně okolo 15 minut mezi 13. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte v koloně okolo 20 minut mezi 20. třetím až 17. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 197. kilometru blokuje pravý jízdní pruh porouchané nákladní vozidlo a kolona se tvoří mezi 202. až 197. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: No, je toho na cestách dost, tak Vlaďko, díky za dopravní info a vy bontoňáci jezděte opatrně. A já mám pro vás další muziku, za chvíli to bude třeba Katarína Knechtová, Ricky Epovery a nebo Daniel Landa.

Tak to byla Katarína Knechtová, kdo právě teď zpíval na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezkou středu s datem 5. srpna. Tak Kristiána už jsme tak nějak oslavili. Koho ještě můžeme klidně oslavit, komu můžeme pogratulovat? Tak narozeniny ty má třeba krásná dívka, modelka, Miss České republiky Justýna Zedníková, anebo nádherná to herečka Jana Plotková. Tak dámy, přejeme vám jen a jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví. No a už za chvíli je tady 12. hodina, takže ke středečnímu obědu vás doberou třeba ještě opět a Radeček, také Helena Vondráčková. No a teď už na Bontonu Bruce Springsteen.

0: Tak to byl Stevie Wonder na vlnách Rádia Bonton. 12. hodina, k tomu jedna minutka, tak to je aktuální čas. Pojďme na další muziku, Abraxas. Ano, a to už bude muzika po 12. tady u nás na Bontonu. Abraxas a jejich Obyčejný svět. Zaspívá také Petr Kolář. A něco něžného a křehkého mezi muži. Cyndi Lauper. Tak tedy hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže to s počasím dopadne zítra, tak v Čechách bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, no a během dne se postupně na většině území vyskytnou přehánky nebo nějaký ten občasný déšť, hlavně odpoledne, a večer to mohou být také bouřky, které se později dostaví i na Moravu a Slezsko. Jinak ty nejvyšší denní teploty hodin vysoko 26 až 31 na Moravě a ve Slezsku, kromě západních oblastí 31 až 36 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a pokud právě teď obědváte, samozřejmě dobrou chuť k vašemu středečnímu obědu přeju. Už za malou chvíli vyrazíme na Jindřichohradeckou úzkokolejku. Teď ovšem za Hankou Zagorovou.

0: Frankie Goes to Hollywood na Bontonu. Já vám přeju hezkou středu s datem 5. srpna. Mimochodem parní vlaky 4x týdně. Kino pod širým nebem, prohlídku dep nebo třeba výstavu i koncert ve vlaku. Tak to vše nabídne v srpnu Jindřichohradecká úzkokolejka. Každý čtvrtek výjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu mohou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. No a třeba v neděli 9. srpna pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a také Nové Bystřici. A víte co, aby toho nebylo málo, tak třeba v sobotu 15. srpna si mohou zájemci užít speciální letní kino. Tak to vám všechno tento měsíc, letní krásný měsíc, nabídne Jindřichohradecká úzkokolejka, tak můžete zbalit celou rodinku a vyrazit na parádní výlet. Já vám přeju, ať se vám tam líbí. Jak to vypadá na cestách, zjistíme, povíme už za chvíli. Do té doby další muzika, třeba Aneta Langerová anebo Pet Shop Boys.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
12: Že nic neřešíš.
11: Přesně.
12: Proto jsme vybrali Auto ESA.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Tak to byl i Petře Bojs na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný den. Jakže to vypadá s dopravou, na to se pojďme podívat právě teď.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Dálnice D2 ve směru do Brna je kvůli požáru vozidla na 33. kilometru neprůjezdná. Poslední volný sjezd je exitem 48 Břeclav. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy na 221. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka. A kvůli dopravnímu omezení a silnému provozu po pojíždě řidiči 15 minut na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 204. a 198. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Markéto, díky za další vyčerpávající dopravní info. Bontoňáci, vám přeju šťastnou cestu. Hlavně prosím, jezděte opatrně a já vám budu hrát další skvělé hity. Za chvíli to bude třeba Richard Miller, budou také Depešáci, anebo Petr Kolář.

0: máš na košu.
1: Nahý je Richard Müller na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásnou středu. Dnes máme 5. srpna, to není jen den, kdy slaví Kristián svůj svátek. Je to také dnem národním dnem ústřic, jak se tady píše, národním dnem spodního prádla, dnem zelených paprik a dokonce i mezinárodním dnem semaforu. Takže si dejte ústřici, zajeste jí zelenou paprikou a ve spodním prádle se postavte na semafor a máte všechno komplet odslaveno. No a já vám k tomu budu hrát do 13. hodiny ještě třeba Karel Gott, také Heidi Janku, Vašo Patejdl a nebo Soul Asylum.

0: taková pěkná hupsanda to byla. Cyndi Lauper právě teď dospívala na vlnách Rádia Bonton. Minutka a je tady 13. hodina. Já vás zdravím, přeju vám hezkou středu. Aleš Brychta a jeho Barák na odstřel. Tak to bude další muzika. Po 13. hodině se zastaví také Marek Ztracený. A nebo Sandra. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak co zítra, v Čechách polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a během dne se postupně na většině území vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, hlavně odpoledne a večer také bouřky, které se pak později dostaví i na Moravu a Slezsko. Jinak ty nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů, na Moravě a ve Slezsku, kromě těch západních oblastí dokonce 31 až tropických 36 stupňů Celsia.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, máme něco málo po 13. a společně jdeme dál středečním odpolednem. Kolik kroků denně vlastně stačí k tomu, aby to mělo pozitivní vliv na naše zdraví? No tak to je předmětem, jak to říct, neustálého se pření vědců a lékařů. Teď ovšem nastal zásadní zvrat. Víc o tom už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi. O muzice, tak to bude kapela Turbo.

0: Chlapci s kytarami, Gypsy Kings na vlnách, Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne ve středu 5. srpna. Mimochodem taky se každý den snažíte ujít 10 000 kroků, no a pokud to nedáte, tak jste prostě celý takový nějací nesví. Tak pozor, všechno je úplně, ale úplně jinak. Hranici 10 000 kroků totiž nikdy nestanovili lékaři ani vědci. Vznikla v 60. letech v Japonsku jako reklamní slogan. Ano, slyšíte správně, po olympiádě v Tokiu v roce 64, kdy zemi zachvátilo nadšení pro pohyb, totiž uvedla jedna firma na trh krokoměr. No a jako takový ten chytlavý cíl zvolila právě rovných 10 tisíc. Pomyslným zlatým středem je zhruba 7 tisíc kroků denně. U lidí, kteří jich ujdou tolik, se ve srovnání s velmi málo pohyblivými lidmi pojí chůze s přibližně o 47% nižším rizikem předčasného úmrtí. Takže prosím, 7 tisíc kroků denně by mělo tak nějak stačit, tedy alespoň podle nového výzkumu, tak se toho držme. Pokud nechodíte, ale jezdíte, sedíte za volantem, už za chvilku mám pro vás také další dopravní informace, no a muziku k tomu, například Briana Adamse anebo Marka Ztraceného. Tak zůstaňte s námi.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Zdravím vás, milí Bontoňáci, krásné středeční odpoledne vám všem přeju, tak právě teď má za sebou svůj hudební výkon Bryan Adams. Možná je před vámi ještě kus cesty, pojďme se podívat, jak to vlastně s dopravou vypadá.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: No, zlobí nám to například na dálnici D5, tady pozor, na 86. kilometru ve směru na Rozvadov, kde havarovala dvě osobní vozidla, která narazila do roztrhané pneumatiky od náklaďáku. Tak opatrně. Bouralo se také v Praze v ulici Bělehradská, kde se střetl náklaďák s tramvají. No ještě míříme do Plzně, do ulice Malostranská. Tady jsou v sobě dva osobáky. Tak hlavně opatrně, šťastnou cestu vám přeju. No a posílám také další muziku. Davida Dale například, také Sandru, anebo Michala Hrůzu.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

Na rádiu Bonton dospíval David Dale, já vám přeju hezké odpoledne. Zatímco v roce 1884 byl právě dnes, a to v New Yorku, položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody, tak já už jsem zatím postavil muziku do konce hodiny, do té 14. Vás čeká ještě třeba kapela Jelen, bude zpívat také Beata Dubasová, anebo právě teď na Bontonu Michael Bolton. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: O bláznech zpíval Michal Penk na Bontonu. Malinko romantická notečka, takhle půl minutky před 14. hodinou. No a pokud se ptáte, kdože vás tady bude svým zpěvem ovlažovat po té 14., tak to bude třeba se svou letní peckou Helenka Vondráčková. Mám pro vás také činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. A zaspívá i Black. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Pokud se ptáte, kdy nám to peklo na obloze skončí, sám nevím, ale máme tady odbornici na slovo vzatou. Jmenuje se Dagmar Honcová a už za malou chvíli je tady i se zítřejším počasím, no tak se budeme modlit a uvidíme, jak to dopadne. Teď už ovšem další muzika, tady je Michal David na Bontonu.

Radio Bonton.

si a pak už jenom já. Zula jsem si sandály a do se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš.

Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Zdravím vás, milí Bontoňáci, ano, léto je léto, možná pro někoho až příliš horké léto. Tak tohle byla Helena Vondráčková. Teď už se pojďme podívat s Dášou na to, jakže to s tím horkem bude pokračovat dál. No, necháme se překvapit.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Nejvyšší čtvrteční odpolední teploty v porovnání s minulými dny už půjdou dolů, a to zejména v Čechách, kde naměříme 27 až 32 stupňů. Na jižní Moravě to stále budou až 37. Ale deštníky a pláštěnky na většině území Česka konečně sebou. Zejména na Moravě a ve Slezsku opět očekává máme místy i silné bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 40 litrů na metr čtvereční. Alespoň budeme mít zalito. Srážky začnou ustávat až později v odpoledních hodinách a další ochlazení přinese pátek.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Nikdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Na Rádiu Bunton roztančená Linda Finková s roztančeným Pavlem Nohou. A to ve 14 hodin a 25 minut. K tomuto je aktuální čas. Jakže to aktuálně vypadá s dopravou?
1: Rádio Bunton doprava.
0: Problém stále máme na dálnici D5. Tady pozor na 86. kilometru ve směru na Rozvadov, kde se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Bouralo se také na D48 na 41. a půltém kilometru ve směru na Frýdek Místek. Havaroval náklaďák. No a mrkneme ještě do Ostravy. Ulice 1. máje právě tady havarovala tramvaj s osobákem. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Tak jezděte prosím opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba Anna K. Také Kuk Robin anebo Krištof s Tomášem Klusem.

Posloucháte Rádio Bonton, krásné odpoledne přeju. Když to byla ještě Luciana Krecarová, závodně lyžovala. Ovšem jako Anaka, tak to už výrazněji vyniká ve zpěvu. Právě teď si to dala také u nás na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne. Za chvíli je tady 15. hodina, s ní také má milá krásná kolegyně Markétka Majerová. No a ode mě do 15. uslyšíte ještě další skvělé hity. Za chvíli to bude třeba Činasky, bude také Maria Rotrová, no a teď už Sting na Bontonu. Tak hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Příjemné odpoledne s Rádiem Bonton. Máme 5. srpna, svátek slaví Kristiánové a k tomu se slaví spousta dní. Třeba Den spodního prádla, Den zelených paprik, Mezinárodní den semaforů nebo Den pracuj jako pes. Tak to jsem v životě neslyšela a na to se za chvilku podíváme. Ale teď je čas na Eurythmics, Petra Hapku a začne Bonnie Tyler. Hezké odpoledne s Bontonem.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Popol na rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne vám přeji. Máme 5. srpna a kromě spousty dalších dnů, které se dneska slaví, se taky slaví den Pracuj jako pes. A to mě vážně zaujalo, protože jsem to nikdy neslyšela. Takže dneska bychom prý v práci měli udělat maximum práce s velkým nasazením. Nevím, které si v tuto pokročilou odpolední hodinu to má smysl nějak rozmazávat, ale prý se taky nemáme zapomenout protáhnout, jít na krátkou procházku na čerstvý vzduch a pořádně se po práci najíst. Tak přátelé, jestli chcete nějakým způsobem oslavit den Pracuj jako pes, tedy dřít jako pes, tak prosím,

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Sharon, Caroline a Jim, tedy čtyři sourozenci kapela The Corrs. To je tak, když se děti povedou, protože si udělali prostě sourozeneckou kapelku, která proslula spojením popu s irskou lidovou hudbou a prodala přes 40 milionů nahrávek. To je parádička. A to teda jedna z nich, myslím si, že to byla Andrea, odmítla hlavní roli v televizní adaptaci Doktora Živága kvůli obavám z natáčení milostných scén. I tak The Corrs, kterým se daří. Za chvilku Alice Springs, té se daří též. Hezké odpoledne.
1: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Radio Bonton a Markéta Majerová.
7: Příjemné odpoledne s rádiem Bonton vám přeji. Máme tu středu 5. srpna a krom jiného se slaví Mezinárodní den semaforu. Ten oslavuje výročí instalace prvního elektrického semaforu na světě. To bylo v roce 1914 v americkém městě Cleveland ve státě Ohio. Kdybyste chtěli vědět přesně, tak na rohu 105. ulice a Euclid Avenue. A to první zařízení mělo jenom červené a zelené světlo a jeho přepínání doprovázel bzučák. Tak ať žijí semafory!

0: Hitovka Everyday na rádiu Bonton. Hezké odpoledne vám přeji. A už se podíváme na dnešní oslavence. Těmi jsou Kristiánové. Tak milí Kristiánové, vás je 3355, zhruba plus minus. A jste prý velmi inteligentní a citliví. Umíte zapůsobit na ženy. Nemáte rádi násilí, proti zlu bojujete vtipem a bystrostí, což vám může pomoct uspět v nejedné vyhrocené situaci. Býváte obdařeni mnoha talenty a často se vydáváte na uměleckou dráhu. Takže milí Kristiánové, co vám popřát? Snad jen všechno nejlepší.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Tereza Mašková na rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne vám přeji. Když se tady podívám, co pak dnešní den, tedy 5. srpen, přinesl historii, tak vidím, že v roce 1884 byl v New Yorku položen základní kámen ke stavbě Sochy svobody. Pak víme, jak to ještě dlouho trvalo, ale dneska byl položen základní kámen. A pak mě tady zaujal rok 1962. Tehdy jihoafrická policie zatkla Nelsona Mandelu a myslím si, že nikdo, vážně nikdo nevěřil, že zůstane uvězněný celých 28 let. A taky v roce 1962, právě dnes, byla ve svém domě v Los Angeles nalezena mrtvá Marilyn Monroe. A to je smrt, která je obestřena spoustou tajemství. Oficiální vyšetřování uzavřelo případ jako sebevraždu předávkování léky. Ovšem, byly tady velké spekulace o chybě lékařů při podávání léků nebo o zapojení politických kruhů, včetně bratří Kennedyů. V každém případě okolnosti vlastně všechny skončily na tom, že chyběly důkazy a k otevření nového vyšetřování došlo v roce 1982. A jaký výsledek? Potvrdilo původní závěr, že šlo o sebevraždu předávkováním léky. Škoda jí, no, škoda jí. Nedá se nic dělat, my tu máme další muziku, tak pojďme na to. Bude třeba Palo Habera, Jana Kratochvílová, ale začneme s Boniem. Tak hezké odpoledne.

0: Fajon a Markéta Majerová.
1: Příjemné středeční odpoledne s datem 5. srpna vám přeji. Je na čase, když je středa, tak pokukovat, co tak můžete zažít o víkendu. A já bych tady měla jeden tip, a to je křehká krása v Jablonci nad Nisou. Takže za chvilku si řekneme víc, protože teď je čas na slejdy Marka Ztraceného a začne Petr Rezek. Hezké odpoledne s Bontonem. Já.

0: Perry Manilow na rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne. Už ve čtvrtek, tedy zítra, začíná křehká krása v Jablonci nad Nisou. A to je fakt nádhera, spousta českých bižuterních a sklářských firem. Můžete se kochat až do neděle. A v doprovodném programu máte možnost nejenom vy dospěláci, ale i děti vytvořit si v tvůrčích dílnách vlastní šperk. Vyfouknout i namalovat si vánoční ozdobu, no jo, teď je čas uprostřed léta vánočních ozdob, protože jinak by se to nestihlo vyrobit. Můžete si vytvořit i skleněný pohár v pojízdné peci, udělat si skleněnou mozaiku nebo umělou květinu. Jako, je to fakt paráda, nejenom, že jste obklopeni spoustou krásy, ale ještě můžete tvořit vy i prckové, které budete mít sebou. Takže už od zítřka do neděle výstava Křehká krása v Jablonci nad Nisou. A co u nás tady a teď na rádiu Bonton? Třeba Čechomor. Hezké odpoledne.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Lenka Filipová a Leny, hezké odpoledne vám přeji. To je třeba něco, co moji dceru nikdy nepotká, že by si zaspívala s mámou, prostě proto, že já zpívat neumím. Ale Lence z Leny to jde moc hezky. Blíží se nám podvečer a večer, doufám, že na ní máte hezké plány, jsme v polovině pracovního týdne, takže i pokud nemáte dovolenou, tak už je to fajn, teď už to uteče. Markéta Majerová vám přeje, ať si užijete středeční večer přesně podle vašich přání. Nezapomeňte popřát všem Kristiánům, kteří dneska slaví svůj svátek, a nechávám vás tu ve společnosti. Já se budu těšit samozřejmě zítra ve 3, například s Věrou Špinarovou, Věrou Martinovou, ale před Věrkami začne Michael Jackson. Tak

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých rolik.

Hudba je doma na rádiu Bonton.

se cvic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluví, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření sublížení na zdraví z nedbalosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují je cisterny. Dodávky budou obnoveny ve čtvrtek kolem 13. hodiny. Non-stop vedra v České republice mění zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfému. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie. Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z pobodání 4 mužů, informují média. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže, oznámila APK. A v Čechách ve čtvrtek bude oblačno a zataženo 27 až 32 stupňů, ve Slezsku a na Moravě k 37 stupňům.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord překonalo 156 měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát ve středu. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu, které startovalo z Washingtonu. Prezident Trump nebyl v nebezpečí. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a navíc zaplatí 80 tisíc. V Čechách bude ve čtvrtek oblačno až zataženo, k večeru budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.

plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct, zbor

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje. Pro podezření, sublížení na zdraví.